0: Božíce, revolúcie.
1: I naše generace má svoje kanícníky a fízly z honorace a skromné úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

0: a s hubou rozmlácenou dnes zústali sme nemi. Ne, nejsme na kolenou, ríjeme držkou v zemi.
1: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnešnou témou je svojrázny protest československých vysokoškolákov v

a komu jinému. Pravda, že mě, protože... Po skončení programu staň v loži Tatry a vypijem do gramu ten svoj pohár Fatry a vezmem ju na skútry.